vy nejste normální, jak je to strašně alkohol. Co to rádíte? Snoužajte zajmenej. Minister zdravstvení nahovary, alebo je mnoho alkoholných zvarky, nic dobrý zpročuje vaše zdravě. Zpročuje stranských účinky, padlujte zvrchovci. Tak se